že slovo láska použili slavní Beatles 613krát ve svých písničkách? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanna.

0: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách. Sport. Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezóny se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem v NHL.
1: Počasí. Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší

Berani, hned si se vším poradíte, to jste celý vy. Býci, dneska zkuste být maximálně diskrétní. Blíženci, zdroj energie máte v sobě a taky ve své rodině. Raci, zdá se, že dychtíte po změně. Lvi, stále máte náskok a mnozí vám nestačí. Pany, vy nejspíš neodoláte nějaké supervýhodné nabídce. Váhy, vemte štěstí do vlastních rukou. Štíři, umíte se poprat s každým problémem. Střelci, je vám celkem jedno, co si o vás kdo myslí. Kozorozi, chcete, aby všem bylo líp? Vodnáři, ostatní vám mohou jen závidět, jak se máte nadstandardně dobře. A co my ryby, prý nám nechybí odhodlání a

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si, ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. Pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Děkuji, nashledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že když muž a žena poslouchají podobný typ hudby, tak se ve vztahu lépe snášejí? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Olomouc, Bruntál a Vyškov. Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 17 stupňů Celsia a fouk

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, hned si se vším poradíte, to jste celý vy. Býci, dneska zkuste být maximálně diskrétní. Blíženci, zdroj energie máte v sobě a taky ve své rodině. Raci, zdá se, že dychtíte po změně. Lvi, stále máte náskok a mnozí vám nestačí. Pany, vy nejspíš neodoláte nějaké super výhodné nabídce. Váhy, vemte štěstí do vlastních rukou. Štíři, umíte se poprat s každým problémem. Střelci, je vám celkem jedno, co si o vás kdo myslí. Kozorozi, chcete, aby všem bylo líp? Vodnáři, ostatní vám mohou jen závidět, jak se máte nadstandardně dobře. A co mi ryby, prý nám nechybí odhodlání a budeme mít skvělý tah na branku.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Jahody, jahody.
4: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
5: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
8: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
9: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
0: Rádio Hana.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale
2: a Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
2: Přejeme rádio.

0: opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Tady je Rádio Hana.

0: Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
1: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je

0: který v Olomouci ještě nebyl.
1: Industriální prostor BOV.
0: Sochy Honzy Dostála.
1: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
0: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, Industriální prostor BOV na ulici k Mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
2: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Rádio Hana.
1: Ráno je top.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.
3: Mám

0: Náš ranní playlist obohatí taky Bananarama. A teď nové zprávy s Tomášem. Je 5.56.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sehnali jsme pro vás další informace, pojďte si je poslechnout. Hudbu, tanec a další umění přinese do centra Olomouce od čtvrtka do neděle pouliční festival Olomouc ožije. Ovšem nese také dopravní uzavírky a omezení. Kudy během 4 dnů neprojedeme, kde nebudeme moci zaparkovat, seznam uzavírek má na svém webu právě teď report.cz. Městská policie v Šumperku nabízí jako první v Olomouckém kraji pomoc školám při podezření na užívání drog u žáků. Strážníci nově využívají moderní přístroje pro rychlé odhalení až 8 tříd drog. Má to pomoci ochraně dětí. Dobrodružství do historie. Muzeum Blanenska otevírá novou výstavu, která odhalí příběh unikátního bořitovského pokladu mincí z 12. století. Vernisáž je tento čtvrtek od 17 hodin na nádvoří Blanenského zámku. Česko v letní sezóně opět posílí konzulární služby v Chorvatsku, Bulharsku a Řecku. Na ministerstvu zahraničí bude připraven tým rychlého nasazení pro mimořádné události v oblíbených turistických destinacích pro české občany. V Chorvatsku a Bulharsku budou v létě navíc pomáhat čeští policisté ve smíšených hlídkách.
1: Sport.
3: Skvělá zpráva pro český hokej. Bývalý reprezentant a dvojnásobný mistr světa Václav Prospal bude trénovat v NHL. Od nové sezony se stane asistentem na lavičce týmu St. Louis Blues. 51-letý Václav Prospal bude historicky čtvrtým českým trenérem v NHL.
1: Počasí.
4: Předpověď v našem regionu pro středu. Bude oblačno až zataženo, místy přechodně i polojasno a ráno čekáme ojediněle přehánky. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů.

0: do týdne.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Pokud plánujeme nechávat auto v ulicích Olomouce, musíme počítat s omezením parkování v ulicích Jánského, Hejrovského a Klimeckého. Cestou po D55 nezapomeneme na to, že na trase Hulín-Otrokovice je uzavřen výjezd Hulín-Východ. Společně s ním taky odpočívka Kurovice. Omezení by mělo trvat do 23. června. Na cestách nás může zdržet taky částečná uzavírka ve Šternberku v ulici Jívavská. Projet je tu možné v obou směrech, ale s nohou na brzdě. Tahle uzavírka potrvá až do konce prázdnin. To bylo naše dopravní info, teď už vám posíláme další hudební pecku.
0: Rádio Hana.

0: Radio Hana s vámi 6 hodin a 9 minut. Dobré ráno. Jeden, druhý a pak třetí. Posloucháte Radio Hana, hned 3 góly, tedy hat-trick dal na mistrovství světa v noci na dnešek Lionel Messi v zápasu své Argentiny proti Alžírsku. Oslavil svůj 200. zápas v národním dresu. Tedy Messi alžírskou obranu totálně zavařil a my se budeme na Moravě vařit, smažit a připlékat už v sobotu o víkendu. To mají být pocitové teploty kolem 34 stupňů Celsia. Chystejte plavky, opalováky i permici na bazén a mějte s námi super den. Posloucháte Hanou, je středa 17. června.
1: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno na

0: Ve středu ráno víme, že není důležité vstát, ale probudit se, ať už oči rozlepujete doma, na pohovce v práci, na hotelové posteli nebo v kabině kamionu na odpočívadle. Přejeme dokonalou polovinu pracovního týdne. Má být většinou oblačná s teplotami kolem 25 stupňů Celsia. Více o počasí včetně ranní dopravě pro vás ještě před půl sedmou a teď v 6.17 dnešní výročí.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narození nám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutnejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Rádiu Hana. Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Rádio Hana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Hana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Hana.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: Suzy, jsem taky nadšená.
1: A to ještě holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
2: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
8: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: www.honda.cc.eu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom.
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu.

0: První ranní výhru dneska jsme zvládli, probouzíme se spolu s Rádiem Haná. Další denní výhry jsou před námi na nový den, středu 17. června vás perfektně připravíme. Představte si, že u nás vyhrajete klimatizaci za 33 000 korun, v Rádiu Haná si vyzvednete voucher a tu výhru dáte někomu úplně jinému. To je případ posluchače Pavla z Olomouce, který si už po půl sedmé zavysílá s námi. A teď v 6.28 se zaměříme na ranní dopravu i na počasí na naší Moravě. Ranní teploty na Olomoucku, Boskovicku, Zábřežsku i Hranicku teď mezi 13 a 16 stupni. Dnešek má být většinou oblačný anebo zatažený, přechodně polojasný a denní teploty 23 až 26.
1: Doprava.
0: Blesková doprava z Olomoucka, také z dálnice mezi Hulínem a Holešovem a také z Otrokovicka. Tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích, opravuje se a neprůjezdná je silnice od Bystročického mostu až k dálničnímu nadjezdu směrem na Hněvotín. Hotovo má být na Vánoce. A kde si dnes ráno dávat pozor na pokuty za rychlost, za pásy nebo za telefon za volantem? Policie teď hlídkuje, pomáhá a chrání na D46 mezi Hulínem a Holešovem u Třebětic a také v Otrokovicích na Štěrkovišti. Zdravíme na silnice, dálnice i dopravní hřiště. Aktuální doprava u nás jako vždy i příště.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: To nejlepší pro ty nejlepší.
1: Rádio Haná
3: a ranní topka.

0: držíme spolu Eda Šírena ve vysílání Rádia Haná. Dobré ráno, kempy, moře, hory, přehrady, kam letos se vyrážíte na dovču, to je dnešní top téma na Facebooku Rádia Haná. Máme radost z vašeho letního těšení, vaše prázdninové plány probereme spolu po 6:45. A teď 6 minut po půl sedmé se chceme pochlubit další vzácnou návštěvou, která nám osobně do rádia dorazila.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
3: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
2: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
3: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
2: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
3: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty videa, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to plně vyhrát.
2: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
3: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to, první otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
2: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
3: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
2: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
3: Na shledanou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Vše pro vaši

0: 23. června. Kaufland.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
4: Nebojte se.
3: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
5: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. Ford E-Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si

0: fakturou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Velká Morava Fest Cerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
4: Rádio Haná.
5: Přejeme.

0: Tři minuty po tři čtvrtě na sedm stačí zapnout Radio Hana a z normálního rána se stane ráno úžasné. Přijeme perfektní polovinu pracovního týdne, spolu se těšíme na prázdniny, které jsou doslova za rohem. Děti dostanou vysvědčení už příští týden v pátek 26. A na Facebooku Radio Hana zjišťujeme, kam letos vyrážíte na Dovču. Míša má jasno, její milovaná Pálava, Nové Mlýny. Honza sází na jistotu s rodinou zase k mořů. Lucie už více než 10 let nedá dopustit na milovanou Rusavu a sluníčko vychlazené pití. A Richard, ten si chce letos splnit sen, projít si trať Formule 1 v Monaku. Super, a co vaše letošní prázdniny? Moře, hory, chata, turistika, nebo máte úplně jiné plány? Dejte vědět, Facebook Radio Hana je váš. A každá inspirace se počítá. 80. Gazebo, I Like Chopin, dobré ráno.
1: Radio Hana,
2: ranní topka.

0: U nás jsou doma vaše oblíbené hvězdy, posloucháte Radio Hana, dobré ráno, hezké vstávání za 5 minut 7 hodin.
1: Hit za hitem.
0: Tohle je náš ranní soundtrack pro polovinu pracovního týdne, po 7. limál Never Ending Story, také Love Story s Jankou Kirchner. Další svěží hit od Aleho.

0: Kotwald a čerstvé zprávy na Hané.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy, začínáme právě teď. Je středa 17. června. Velmi emotivní kampaň, která má oslovit nové dárce krve, spouští fakultní nemocnice Olomouc. Dárců ubývá a léto je období, které bývá co do krevních zásob kritické. Kampaň s názvem Došla připomíná, že dár krve zachraňuje život.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vzpomínka na fotbalového trenéra Petra Uličného, který dovedl olomouckou Sigmu k prvnímu zisku národního poháru. Zesnul 12. června ve věku 76 let. Do zítra můžeme zanechat vzpomínku v kondolenční knize, která je na recepci Androva stadionu v Olomouci.

0: Vyšetřování tragické srážky lodí u chorvatského Splitu, kterou nepřežili čtyři čeští občané, přineslo zvrat. Dle informací z vyšetřování plachetnici při srážce s katamaranem neřídil kapitán, ale cestující a ostatní nedávali pozor. Úřady nyní prověřují, zda při nehodě nehrály roli omamné látky. Byl nařízen toxikologický posudek. Jasno by mělo vnést do zjišťování příčin srážky i následné vyzdvižení vraku plachetnice z hloubky 50 metrů. Píše o tom ČTK. Sport. Na trofej na atletické zlaté tretře v Ostravě dosáhla domácí sportovkyně. Halová mistryně světa sprinterka Lou Manuel vyhrála v běhu na hladkých 400 metrů v novém osobním rekordu 49 sekund 74 setin. 20-letá česká reprezentantka vylepšila o 3 setiny svůj čas z diamantové ligy v Římě.
1: Samozřejmě ty časy jsou nádherný, ale myslím si, že hlavní úkol bude to nějakým způsobem vydržet a vygradovat na mistrovství Evropy. Jak jsem říkala, jsem vůbec na čas nepomýšlela, jsem fakt se chtěla zaměřit a pokusit se bojovat o vítězství, takže mě trochu ten čas překvapil.
0: Dodala vítězná běžkyně Lou Manuel.
2: Svět kolem nás se zbláznil.
3: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
2: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
3: Přes 3,5 hodiny.
2: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
3: A je to prostě totální balzám na duši.
2: Rádio Haná.
3: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
4: Počasí. Máme tu pavoučí předpověď počasí. Cituju, hodně pavučin v přírodě věští trvalé hezké počasí, říká další pranostika tohoto měsíce. Tady, jestli dneska při odpolední procházce uvidíme hodně pavoučích výtvorů, mělo by to znamenat super léto. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přechodně polojasno a denní teploty 23 až 26.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
4: Doprava.
6: Blesková doprava z Olomoucka, také z dálnice mezi Hulínem a Holešovem a také z Otrokovicka. Tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích, opravuje se a neprůjezdná je silnice od Bystročického mostu až k dálničnímu nadjezdu směrem na Hněvotín. Hotovo má být na Vánoce. A kde si dnes ráno dávat pozor na pokuty za rychlost, za pásy nebo za telefon za volantem? Policie teď hlídkuje, pomáhá a chrání na D46 mezi Hulínem a Holešovem u Třebětic a také v Otrokovicích na Štěrkovišti. Zdravíme na silnice, dálnice i dopravní hřiště. Aktuální doprava u nás, jako vždy i příště.
4: Rádio Haná.

0: červnové novinky Rádia Hana.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Hana bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Hana, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Hana pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Hana.

Jsme tady samozřejmě pro vás, jako vždycky, 7 hodin a 8 minut. Také ve středu ráno přesně víme, s jakými hity chcete vstávat, snídat nebo cestovat do práce či do školy. Jsme vaši průvodci polovinou pracovního týdne. Jsme Radio Hana v kalendáři 17. červen, svátek slaví Adolfové. Komu jdou mozkové závity na 100%, kdo má parádní nápady, prověříme v horoskopech Radio Hana po 7:15. A teď v 7:08 spolu proklikáváme moravské weby, protože máme přehled o všem, co se kde šustne. Také jste si na sociálních sítích všimli hrbolků na nově opraveném autobusáku v Olomouci na tržnici. Tak

železnic pod zdejším zámkem, více na webu Šumperského reje. A v Polskovicích pokračujeme v opravách zámeckého parku. Cesta parkem je uzavřena, zámecký skleník je otevřen. Další info na webu města. Tak to slyšíte, autobusák v Olomouci, podzemní v Šumperku i park v Polskovicích. Spolu víme o všem. Dobré ráno! Rádio Hana!

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Přejeme středu na jedničku.

0: Dnešek je váš, bude se vám dařit, uděláte plno skvělé práce a večer budete usínat s úsměvem a s pocitem, že středa stála za to. Přesně tohle vám přeje celý rádiový tým vaší Hané ve středu 17. června. Dneska má být většinou na obloze zamračenou, většinou oblačnou, teploty kolem 25 stupňů Celsia, ale místy se může ukázat i polojasno. Více o počasí, taky o ranní dopravě si řekneme na vlnách rádia Hana ještě před 7:30. Zesilíme další ranní hity od Fool's Garden. Zpěvačka Luan nás pozve do Francie a předtím v 7:16 jsou na programu horoskopy s naším Kvítkem. Dobré ráno, Marti.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, hned si se vším poradíte, to jste celý vy. Býci, dneska zkuste být maximálně diskrétní. Blíženci, zdroj energie máte v sobě a taky ve své rodině. Raci, zdá se, že dychtíte po změně. Lvi, stále máte náskok a mnozí vám nestačí. Pany, vy nejspíš neodoláte nějaké supervýhodné nabídce. Váhy, vemte štěstí do vlastních rukou. Štíři, umíte se poprat s každým problémem. Střelci, je vám celkem jedno, co si o vás kdo myslí. Kozorozi, chcete, aby všem bylo líp? Vodnáři, ostatní vám mohou jen závidět, jak se máte nadstandardně dobře. A co my ryby, prý nám nechybí odhodlání a budeme mít skvělý tah na branku.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8:30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
8: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
7: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
8: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
9: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
10: Jsme tu pro vás již 20 let.
9: Jezírka Banat CZ.
11: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
12: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
14: Olomouc

0: Ožije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc Ožije je GEMO. Významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Rádio Hana.

0: Na fotbalové mistrovství světa včera Francie vyhrála nad Senegalem 3-1, tak je proto vás právě teď v 7.27 do Eiffelovky zdraví francouzská zpěvačka Luan Emera. Teď v listopadu na podzim oslaví kulatou třicítku a svůj největší hit, který právě dohrál, hit Avenir, nahrála, když jí bylo sladkých 18 let. Jinak Avenir znamená budoucnost a s tímto svým prvním hitem hned dobila hitparády kolem řeky Seiny. Pro zajímavost, ve Francii dneska polojasno, teploty kolem 30 stupňů Celsia. Co tady u nás na naší milované Moravě? Středa většinou oblačná anebo zatažená, místy polojasná. Ranní teploty v Olomouci, v Rýmařově, také v Kroměříži kolem 16 stupňů. Přes den máme naměřit 23 až 26. Doprava. Víme, jak se jezdí tady. Přátelé, už se vám někdy stalo, že jste na parkoviště omylem nacouvali do vedlejšího auta a jeho majitel nikde? Jak se v tomto případě zachovat? Ujet? Ne. Nechat lísteček za stěračem s kontaktem? No, to taky ne. Policie nás prosí, abychom si připomněli, že v tomto případě, v případě takové nehody, máme volat linku 158. Jinak se jedná o ujetí z místa nehody a může z toho být i zákaz řízení. Tak dobře, vzkaz vyřízen a můžeme řešit aktuální dopravní info. V Olomouci, v Uničově, také v Moravské Třebové nebo v Hranicích teď bez vážných ranních nehod. Bouračka se odstraňuje v Bruntálu na Dukelské ulici. Policisté to dobře označili a silničáři uklízí a čistí odpočívky. Teď na dálnici u Vyškova mezi 1. a 15. kilometrem ve směru na Prostějov. Jeďte s námi, bez pokut a bez nehod.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
3: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Modern Talking nebo Taylor Swift, to je další hudební účet z středečního rána na vlnách Rádia Haná. Pro vás počítáme s tím, že budete s námi. A teď 5 minut po 8 počítáme také utracené peníze na fotbalovém šampionátu a není jich málo.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
0: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3,5 tisíce korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa, každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
1: WhatsApp Rádia Haná 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Haná.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
6: Marty, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
7: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
6: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
7: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
6: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
8: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
9: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
13: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
14: Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, Mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc.
15: Fortuna. Dostane tě do hry.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
17: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek.

0: řadou exkluzivních slev.
1: Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
5: Tady je Rádio Hana.

0: Ranním autobusem na Vlnách Rádia Hana s vámi jde také Taylor Swift, 3:03 na 8. Ano, hrajeme také do ranních autobusů, více jezdíme hromadnou dopravou v Olomouckém kraji, taky o tom v dalších zprávách na Hané před 8 hodinou. A teď ještě aktuální téma fotbal. Jeden, druhý a potom třetí. Hned 3 góly, tedy hat-trick dal na mistrovství světa v noci na dnešek Lionel Messi v zápasu své Argentiny proti Alžírsku a oslavil svůj 2. zápas v národním dresu.
1: Messi show je neskutečná a Argentina vede 3-0.
0: Messi alžírskou obranu totálně zavařil a my se budeme na Moravě vařit, smažit a připékat už v sobotu. To mají být pocitové teploty kolem 34 stupňů Celsia. Reklama na léto. Chystejte plavky, opalovací krémy i permici na bazény. Mějte s námi super ráno. Dneska středa 17. červen, kabáti.
2: Radio Hana. Ranní topka.

0: je vášnivý skejťák. Miluje skateboard a ulicemi New Yorku na něm projel snad stovky kilometrů.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A tohle je naše další hudební jízda.

0: a teď je tu náš zpravodajský bratr Tomáš Gottwald a nové zprávy. Dobrý den.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na další zprávy. Je středa 17. června. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit nutné opravy památky, jako je sanace zdiva a obnova fresk.

0: zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
1: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová. Éra velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí. Sport. Prohra olomoucké rodačky Karolíny Muchové po boku tenisové legendy Američanky Serene Williamsové. Na turnaji WTA v Berlíně padly v osmi finále čtyř hry. Vyzvali mexicko-novozélandský pár Olmosová-Routliffová a prohráli po setech 2x4-6. Fotbalová Kroměříž má nového hlavního kouče pro nadcházející druholigovou sezónu. Tým převzal dosavadní asistent Darko Šuškavčevič. Střídá Lukáše Kříže, který se rozhodl v klubu skončit.
2: Počasí. Víme, jak bude dnešní denní teploty mezi 23 a 26 stupni Celsia, oblačno nebo zataženo, přechodně polojasno. Východ slunce 2 minuty před 4:45 a západ v 9 večer.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Doprava.
4: Víme, jak se jezdí tady. Přátelé, už se vám někdy stalo, že jste na parkoviště omylem nacouvali do vedlejšího auta a jeho majitel nikde? Jak se v tomto případě zachovat? Ujet? Ne. Nechat lísteček za stěračem s kontaktem? No, to taky ne. Policie nás prosí, abychom si připomněli, že v tomto případě, v případě takové nehody, máme volat linku 158. Jinak se jedná o ujetí z místa nehody a může z toho být i zákaz řízení. Tak dobře, vzkaz vyřízen a můžeme řešit aktuální dopravní info. V Olomouci, Voničově, také v Moravské Třebové nebo v Hranicích teď bez vážných ranních nehod. Bouračka se odstraňuje v Bruntálu na Dukelské ulici. Policisté to dobře označili a silničáři uklízí a čistí odpočívky teď na dálnici u Vyškova mezi 1. a 15. kilometrem ve směru na Prostějov. Jeďte s námi bez pokut a bez nehod.
2: Rádio Hana.

0: Posloucháme Sašu, tak v těle se nám dějí správné chemické reakce. Chemical Reaction Saša v 8 hodin, 3 minuty pro vás na vlnách Rádia Hana. Kempy, moře, hory, přehrady, kam letos vyrážíte na dovču, to je dnešní top téma na Facebooku Rádia Hana. Máme radost z vašeho letního těšení. Vaše prázdninové plány probereme už do 7 minut a předtím se s námi mrkněte na web radiotalent.cz. Hlasování v naší talentové hudební soutěži do finále. O vítězích rozhodujete právě vy. Radiotalent.cz, už jste tam.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Tady jsme s Tones and I, David Guetta pro vás, Gone, Gone, Gone. Stačí zapnout Radio Hana a z rána normálního se stane i díky vám ráno úžasné. Je 8 hodin 10 minut, po 8:45 spolu oslavíme den jablečného štrůdlu a předtím se zakousneme ještě do jiného tématu, do tématu prázdniny, ty jsou doslova za rohem. Děti dostanou vysvědčení už příští týden v pátek 26. a na Facebooku Radio Hana zjišťujeme, kam letos vyrážíte na dovolenou. Míša má jasno, její milovaná Pálava, Nové Mlýny, některá místa člověku prostě přirostou k srdci. Píše Honza, ten sází na jistotu s rodinou zase k moři. Lucie už více než 10 let nedá dopustit na Rusavu, sluníčko a vychlazené pití. Richard, ten si chce splnit sen a projít si o prázdninách trať Formule 1 v Monaku. Super, na co vaše letošní prázdniny? Plánujete moře, hory, chatu nebo máte úplně jiné vize, jiné plány? Dejte vědět, Facebook Rádia Hana je váš a každá inspirace se počítá.

0: Pro vás i pro vaše sourozence, no name, ty a tvoja sestra, Radio Hana s vámi. Ve středu víme, že není důležité vstát, ale probudit se. Ať už jste dneska oči rozlepili doma, na pohovce, v práci, na hotelové posteli nebo v kabině kamionu na odpočívadle. My přejeme dokonalou polovinu pracovního týdne s Radiem Hana. Dneska má být většinou velká oblačnost, teploty kolem 25 stupňů Celsia. Více o počasí, včetně ranní dopravy, pro vás budeme mít ještě před půl devátou. A teď v 8.17 dnešní výročí.
1: Radio Hana, kalendárium.
0: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narození nám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutnejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
1: Radio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na Radio Hana. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
2: Radio Hana,
1: Skyrock
2: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
2: Stáhněte si aplikaci Radio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
2: Stahujte,
1: poslouchejte,
2: užívejte.
3: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz

0: přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Zavratné mega slevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Rádio.

0: Jednoduše první ranní výhru jsme spolu zvládli, probudili jsme se s rádiem Hana. Další denní výhry jsou před námi. Na nový den, středu 17. června, vás perfektně připraví celé vysílání rádia Hana. Jsme tady pro vás. Představte si, že takhle v rádiu vyhrajete klimatizaci do svého bytu za 33 000 korun. Vy se v rádiu Hana vyzvednete voucher a tu výhru dáte někomu jinému. To je případ našeho posluchače Pavla Schomoutova u Olomouce, který si už po půl deváté zavysílá s námi. A teď v 8.29 se zaměříme na ranní dopravu i počasí na Moravě. Ranní teploty na Olomoucku, Letovicku, Moravsko-Berounsku, taky na Zlínsku teď hlásíte mezi 14 a 17 stupni. Dnešek má být většinou oblačný anebo zatažený, přechodně polojasný a denní teploty do 26 stupňů Celsia. Doprava. Jak od nás víte, tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích, opravuje se a je neprůjezdná silnice od Bystročického mostu až k dálničnímu nadjezdu směrem na Hněvotín. Hotovo má být na Vánoce. Policie teď kontroluje v Olomouci holici na výjezdu na Přerov u dálnice. Další hlídka přímo u Přerova na D1 nebo na 34. kilometru D55 u Otrokovic. A pachá na došetřování ranní nehody na Uničovsku na kraji Šumvaldu ve směru na Břevenec. Zdravíme na silnice, dálnice i dopravní hřiště. Aktuální doprava pro vás jako vždy i příště.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Hana.
2: Ranní top.

0: Autobusák v Olomouci na Tržnici, podzemí v Šumperku a také park v Boskovicích se spolu nahané v dalším rychlém ranním přehledu. Projdeme už po 8:45. Teď je 7 minut po půl deváté a děkujeme, že ladíte. Vítáme jednoho z vás, našich top posluchačů.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
3: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
2: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
3: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
2: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
3: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to plně vyhrát.
2: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
3: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
2: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
3: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
2: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
3: Děkuji, nashledanou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
6: To snad ne, já se na to vys***u. A kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
8: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
9: Nebojte se.
8: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
10: Světspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Světspánku.cz.
11: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Světspánku.cz.
12: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
13: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
14: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
15: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
16: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
18: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici k mrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
19: Rádio Hana.
20: Nejlepší hudební výběr.

8 hodin a 49 minut, dobré ráno, také ve středu přesně víme, za kými hity chcete vstávat, snídat, být v práci nebo také ve škole. Jsme vaši průvodci polovinou pracovního týdne. V kalendáři dneska 17. červen, svátek slaví Adolfové. 9. hodina nás už za chvilku jako vždycky obklopí megahity z jednoho roku, bude procházka pamětí. Předtím si ještě vychutnáme také Vanessu Paradis, její 90-kové Be My Baby. A tak spolu proklikáváme moravské weby, protože máme přehled o všem, co se kde šustne. Také jste si na sociálních sítích všimli hrbolků na nově opraveném autobusáku v Olomouci na tržnici, když napršelo, stála tam voda. Reklamace

0: Více na webu Šumperského reje a v Boskovicích, kde nás posloucháte na vlně 96,2 FM, pokračujeme po pravách Zámeckého parku. Cesta parkem uzavřena, Zámecký skleník otevřen. Další info je na webu města. Tak vidíte, autobusák v Olomouci, podzemní v Šumperku, taky park v Boskovicích. Spolu víme o všem. A další zprávy nahané už za 4 minuty. Dobré ráno, Be My Baby, Vanessa.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší.

0: Tím, že středa stála za to, přesně tohle vám přeje celý rádiový tým vaší Hané ve středu 17. června. My jsme si dneska ráno řekli spoustu věcí, užili jsme si hat-trick Leonela Messiho na mistrovství světa v nočním zápasu proti Alžírsku.
1: A je to hat-trick! Messi show je neskutečná a Argentina vede 3-0.
0: Messi se dokonce kvůli tomu na hřišti i rozbrečel. Také jsme vyspovídali posluchače Pavla Skomoutová, který se k nám přišel pro vyhranou klimatizaci v hodnotě 33 tisíc korun z rádia Hana. Na vlastní peněženky jsme poznali předražené ceny občerstvení na fotbalovém mistrovství světa. Proklikali jsme moravské weby a taky zjišťovali, kam se letos vydáte na dovolenou.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Další procházka paměti rádia Hana opět zítra a dnes po 9. hodině se spolu těšíme doslova na hudební zájezd do jednoho roku v procházce paměti Megahity Millennia, Itálie, Precios.

0: Teď vysíláme nové zprávy s Tomášem dřív než ostatní.
1: Bude 9 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Na flekaté fasády v Olomouci upozorňuje Olomoucký deník. V centru města přibývá budov se skvrnami na fasádách, vypadají jako plíseň, ale je to dílo pavouka jménem Cedivečka Zápřední. Vybírá si pro pavučiny hlavně světlé omítky. Efektivním osvědčeným způsobem, jak se pavučin zbavit, je mechanické očištění pomocí koštěte nebo vysokotlakého čističe. Účinek je rychlý, ale bohužel dočasný. Cedivečka se na místa vrací.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kulturní městský dům v Přerově chátrá. Kvůli padající omítce je nově obehnán plotem. Architektonické prvky budovy jsou prozatím zpevněné a blízká se na lepší časy. Městský dům čeká postupná obnova. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí. Párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit. Dnes zasedá Bezpečnostní rada státu a má na stole důležité téma. Novou koncepci naší armády. Na jednání přijde i prezident Petr Pavel, aby se ke směřování obrany Česka vyjádřil. Uvidíme, jaké plány jednání nakonec přinese.
1: Sport.
3: Nového trenéra hlásí fotbalové prvoligové Slovácko. Poté, co se tým zachránil v první lize, přebírá kormidlo Jan Jelínek. Dosavadní kouč Bčka Pražské Slavie má před sebou zbrusunovou prvoligovou trenérskou výzvu.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i ve středu.
1: Počasí.
0: Máme tu pavoučí předpověď počasí. Cituju, hodně pavučin v přírodě věští trvalé hezké počasí, říká další pranostika tohoto měsíce. Tady, jestli dneska při odpolední procházce uvidíme hodně pavoučích výtvorů, mělo by to znamenat super léto. Víme, jak bude dnes oblačno anebo zataženo, přechodně polojasno a denní teploty 23 až 26.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
0: Jak od nás víte, tento týden začala kousek od Olomouce uzavírka v Bystročicích, opravuje se a je neprůjezdná silnice od Bystročického mostu až k

0: vždycky s perlami ve vlasech a protože se na Hané blíží naše italské léto. Do našeho playlistu přidáváme i to nejlepší z Apenin. V rukách máme Back to Life. Je to album, za kterým stojí Prezioso a Mervin. A tohle milujeme i po více jak čtvrt století. Let Me Stay, Procházka pamětí na Hané.
1: Radio Hana a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaši

0: Rádio Haná.
1: Procházka pamětí. Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
2: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
0: Rádio Haná.
1: Procházka pamětí.
0: Hrajeme megahity tohoto milénia.

0: Tohle je nahrané další hvězda dopolední vzpomínkové show Procházky paměti Rádia Hana. V tomto roce, kdy vám nahrané poprvé hrajeme That's the way it is od Celine Dion. Má ve světových kinech premiéru jedna bláznivá hollywoodská, popravdě dnes už kultovní komedie.
1: Jen pojď dál, posaď se. Jestli chceš, sundej si pod prsem.
2: To je dobrý.
1: Co bys potřebovala, Cindy?
2: Mám takovej problém a nevím, komu to říct.
1: Připadáš si špinavá? Máš potíže se zápachem?
2: To ne. Ne, o to nejde.
0: Vzpomínáte si na bláznivou Scary Movie? No, v kinech samozřejmě je právě teď Scary Movie 6, označovaná jako duchovní pokračování prvních dvou filmů. A my se vracíme do roku, kdy vůbec poprvé u stříbrného plátna slyšíme ono legendární...
3: What's up?
1: What's up?
0: It's my... Na rádiu Hana dneska Scary Movie, děsnej biják, za chvilku také Bon Jovi, Jana Kirchnera nebo formace Hymich Join Me. Procházka pamětí do vašich uší celou hodinu posílá hity a vzpomínky z jednoho roku. It's my life. Víte, který rok to je?
4: Rádio Hana a Procházka pamětí.
5: Vracíme vaše vzpomínky.
4: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům.

0: do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte, užívejte.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si kol.

0: Do Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu.

Agentura Top Koncerty vás ve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.

0: 23. června. Kaufland.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic. Dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: Rádio Hana, Procházka pamětí.
7: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházka paměti Rádia Haná pro vás 9.26 It's My Life od Bon Joviho za volantem. Jak to aktuálně jezdí?
1: Doprava.
0: Bouračka v Olomouci, policie v Hranicích, také v Šumperku nebo na D1 u Vyškova. V Olomouci objíždíme dopolední bouračku na kruháči u Globusu na příjezdu od obchvatu ve směru do centra. A policie teď pomáhá a chrání v Hranicích u kruháče na Hranické, další hlídka v Šumperku na Jesenické a taky na nájezdu na 226. kilometru D1 u Vyškova. Jeďte s námi bez pokut a bez nehod.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Haná.
3: Procházka paměti.

0: Naše dopoledne patří megahitům z jednoho roku. Spolu se vracíme na rádiu Haná do doby, kdy vám v našem rádiu poprvé hrajeme tuhletu pecku od Anastasia a I'm the Love. No a ve světových hitprádách má premiéru tehdy něco velmi bláznivého. Ve světových kinech se právě tehdy hodně chodí na jednu hollywoodskou komedii, která si dělá legraci sama ze sebe a taky z dalších filmů. Pokud jste naladili až právě teď, protože my jsme samozřejmě název té komedie už řekli, ale pokud se naladili právě teď, tak to nebudu opakovat, ten název, zkuste poznat, jaký je to film.
1: Mám skřípnutou hlavu, tak mi pohozal.
2: Neumíš klepat.
1: Klepat? Slyšel jsem tady křik.
2: Ne, nikdo tady není.
1: No, je možný, že to je tím koksem, co jsem šňupal.
2: Jo.
0: To je první scary movie, doslova magnet na prachy. Natáčení stálo kolem 19 milionů dolarů a součet výdělku ze všech světových kin, alespoň co jsme se dočetli na československé filmové databázi, tak ten součet výdělků scary movie byl přes 250 miliardy dolarů. No, tak se vydělává.
1: Nemusím na pár dní vypadnout, víš, o nic nejde. Ten obchod, co jsem začal s těmi Kolumbijci.
2: Myslíš strýčka Escobar?
1: Jo, přesně jo. Tak. Je tam nějaký problém, chybí jim peníze, takže dojde na lámání něčích nohou a proto bude lepší na pár dní zmizet.
2: Yes.
1: A kdyby se objevili Poldové...
2: Tak tě vůbec neznám.
1: A nezapomeň.
2: Všechno spláchnu.
0: Není vůbec náhoda, že dneska máme v Procházce paměti a první díl Scary Movie, protože v kinech je právě Scary Movie 6, označovaná jako duchovní pokračování těch prvních dvou filmů. No a my se vracíme do roku, kdy vůbec poprvé u stříbrného plátna můžeme slyšet tuhletu What's up a skvělou filmovou hlášku. Ta o té době už po celém světě zlidověla.
3: What's up?
4: What's up?
0: O kterém roce je řeč, další nápovědy, co nevidět od Fragmy, dáme si Tukas Miracle a bude i Aleš Brychta dívka s perlami ve vlase. Jsme vaše skvěle naladěná Hana a spolu se každé všední dopoledne mezi 9. a 10. procházíme pamětí. Jaký rok je to dneska?
5: Rádio Hana a Procházka paměti.

0: Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
1: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme.
2: Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
7: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
8: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: slyšením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tublatanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
4: Rádio Hana, Procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

Tak pověste, kdo si taky zaspíval s Alešem Brichtou. Procházka paměti Rádia Hana. Ve středu dopoledne s námi vysílá taková dívka s perlami ve vlasech. 9.51, možná takhle u rádia sedíte za volantem, stojíte někde za pásem, na šichtě, doplňujete zboží v obchodě, nebo vyřizujete další telefony.

0: Vaškem už není jako dřív, úplně to neklape jako na začátku a zjišťujete, že něco mezi vámi zmizelo. No, tohle je nejúspěšnější song anglické zpěvačky Luisy Gabriely Bob, my známe jednoduše jako Gabriel a vybíráme pro vás její teď její One Woman, ze kterého roku. Procházka paměti je tady velké finále. Typovali jste správně?
1: Rádio Hana a Procházka paměti. Dnes je to rok 2000.

0: Poděkujeme, že jste součástí vzpomínkové show Procházky paměti Rádia Hana, stejně jako anglická zpěvačka Gabrielle, její When a Woman, její nejslavnější pecka z jednoho roku Procházky paměti právě teď před 10. hodinou. Naše slavná květinka už je také ve studiu. Ahoj Marti, hezké dopoledne.
1: Zdravím všechny a děkuju za to přivítání When a Woman. Hned se cítím víc jako žena.
0: Dneska Procházka paměti, to nejlepší z jednoho roku. My jsme dneska měli také jednu legendární komedii. Vraceli jsme se za jejím prvním dílem. Ta legendární hollywoodská komedie má teď další už šestý díl v moravských kinech. Jak se to jmenuje?
1: Hele, já vím, jak se to jmenuje. Vím, že je to legendární, vím, že je to velice oblíbená hororová parodie a nikdy jsem to neviděla.
0: Ne, nepovídej.
1: Povídám.
0: Ty jsi neviděla
1: scary movie nikdy? Ale vím, že je to celé postavené jakoby pocitově na tom vřízkotu. Tam je taková ta duchařská maska, něco.
0: Ano.
1: Prostě scary movie a vím, že se vracíme do doby, kdy se vlastně odvysílal ten úplně první díl a teď se k tomu vracíme. Já už prozradím, možná to spočítáme po 26 letech.
0: To je
1: 2026 minus 26. Jak nám to tady vychází? My tady máme školáky, kteří by nám to mohli spočítat. My tady máme zrovna dneska exkurzi.
0: Nejsme tady sami, to je pravda.
1: Nejsme tady sami ve studiu, je tady narváno z Velké Bystřice a oni by nám teda mohli teď něco zahulákat na mikrofon, kromě toho, že vyhlásíme ten rok.
0: Takhle, připomeňme si, jak vypadá ta legendární hláška ze Scary Movie, tohle je ona. A my tady právě tak máme ty nejlepší moderátory, šestáky ze školy z Velké Bystřice a oni vám to WhatsApp chtějí i se slavnostním vyhlášením ono toho roku teď zakřičet. Takže šestáci, připravte se. 3, 4...
1: WhatsApp! A je to rok 2000, díky.
0: Děkujeme. Hit za hitem, hit za hitem. A jedeme dál. Po 10. hodině pro vás Cyril Stabilinin. Z nebe se snesou Krištof. Budou se slaňovat po šňůrách.
1: A dáme taky 90. Labuš.
0: A zdravíme také do všech základních škol. Dneska tady tedy šestáci z Velké Bystřice. Ahoj, ahoj.
1: Děkujeme.
0: No nazdár, aktuální zprávy. A Tomáš Gottwald, dobrý den.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Trest pro vojáka, který loni v září v Brně na oslavě napadl šéfa zpravodajského zabezpečení generála Romana Hidžu. Pořezal mu po předchozím rozhovoru nožem ruku. Voják nově dostal podmínku a peněžní trest 500 000 korun.
5: V podstatě jsem zcela spokojen za obžalobu, co hledu na to, že soud rozhodl zcela v intencích mého závěrečného návrhu. Tam byla situace zjednodušena prohlášením viny, takže byla všeho otázka spíše uložení trestu a soudce stotožnil mým závěrečným návrhem, takže z tohoto důvodu jsem spokojen.
4: Komentoval rozsudek státní zástupce Arne Nekula. Sport. Druhý turnaj Ligy národů rozehrají české volejbalistky. V Manile se utkají s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovým

autobusů na příjezdu od obchvatu ve směru do centra. A policie teď pomáhá a chrání v hranicích u Kruháče na Hranické, další hlídka v Šumperku na Jesenické a taky na nájezdu na 226. kilometru D1 u Vyškova. Jeďte s námi bez pokut a bez nehod. Rádio Hana.

0: prácem, hezky od ruky i ve středu. A už teď samozřejmě taky myslíme na zábavu. Chystáme tipy, kam můžeme společně vyrazit ještě v téhleté hodině. Tak určitě poslouchejte dál a těšte se.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.

0: energetický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
2: Party, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
3: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
2: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
3: Skvělý nápad! Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
2: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost, začíná teď.
4: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
5: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Zavratné mega slevy!
9: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
10: FetMed. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FetMed.cz. Rádio Hana.

taky zveme na festival dračích lodí, ten nás čeká v sobotu v Hranicích, sejdeme se v Loděnici. Horové slavnosti budeme mít v sobotu v Olšanech u Prostějova. Tady nám zahraje třeba Ztracené ráj a Radečci a výhledově si ještě napíšeme do diáře, že kapela Čech

0: samozřejmě, že na Hané dál sledujeme a fandíme u fotbalového šampionátu.
1: Je to to!
2: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
3: To je jasný.
2: S námi vám neuteče žádný gól.
4: Ten fotbal si musíš prosadit.
5: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürlich.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicher.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
1: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník dubanské desítky. Ford D-Ran má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D-Ran a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
4: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Městys náměš nahané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti nahané 21. června v amfiteátru.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Rádio Hana.

0: Nahané Ed Sheeran, hrajeme si dál, za chvilku pro vás ve zprávách máme novinky, například o Souničova nebo z Přerova a taky z olomoucké Sigmy. Tak rozhodně poslouchejte dál. A po 11. hodině
1: hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme třeba Cut and Move. Bude taky

0: Hanci nebo na cestách Rádio Hana. Jedeme dál.
1: Bude 11 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
4: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
3: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
3: Odchovanec fotbalové olomoucké Sigmy, obránce Ondřej Zmrzlý, definitivně mění dres a zůstává v Polsku. Jeho úspěšné jarní hostování z pražské Slavie do polského Górniku se totiž proměnilo v trvalý přestup. Už tam má smlouvu.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Hana se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech

0: sám na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno, opravdu jen ojedinělé. Čekáme přehánky anebo bouřky, a to zejména na severovýchodě našeho regionu. Jinak dneska už naměříme letních 25 stupňů, zítra opět hned od rána nasadí úsměv sluníčko a odpoledne bude 27 a stále platí, že v pátek a o víkendu tady budeme mít tropické třicítky.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídky hlásíte v Olomouci, například na ulici Volkerova nebo na Velkomoravské. Hlášenou máme taky nehodu na Uničovsku, srážka osobáku s koloběžkářem na trase Šumvald-Břevenec, na místě policie a také záchranka. A ještě tu máme odstavené auto u Mohelnice na silnici 44, kousek od křižovatky se Zábřežskou. Je to porouchaný osobák, je tady teď momentálně neprůjezdný pravý pruh. Tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
1: Rádio Haná.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gol!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: i tady pod rádiem Hana na Blažijském náměstí, tak se stavte. A v sobotu s vámi taky budeme na Hodech v Brodku u Přerova. Tady nás taky čeká muzika, mažoretky, kolotoče i tanečky a písničky pro naše dětičky. Takže když budete chtít, zajďte si s námi na Hody do Brodku u Přerova. Za chvilku je tu Eva Farná, hrajeme si dál a přejeme pohodový poslech.
1: Rádio Hana.
2: Přejeme dopoledne na jedno.

0: a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flóra od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flóra z pavilonu A. FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů

0: 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan.

0: olomouc.cz. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
1: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
0: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Jestli se dá říct, že je nějaký song od Metallica ten nejznámější, ten nejprofláklejší, že o něm ví třeba i ti, co neposlouchají vyloženě rockovou muziku, tak je to určitě tahle ta záležitost z roku 92, Nothing Else Matters. Metallica na Hané, my samozřejmě pro vás každý den sledujeme taky zajímavosti a perličky z fotbalového šampionátu a teď zkusíme spočítat, kolik se dá na takovém mistrovství světa utratit peněz.
1: Mistrovství světa ve fotbale, Infoservis.
2: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3,5 tisíce korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
3: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
4: Já.
3: Protože jsou spolehlivé?
4: Natürlich.
3: A se zárukou na 5 let zdarma?
4: Sicher.
3: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Svietspánku.cz. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svietspánku.cz.
6: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svietspánku.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: To snad ne, já se na to vysk***u a Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig.
8: Víš co,
9: mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
10: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
2: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
5: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
6: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
7: Tady je rádio.

0: Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, jak praví klasik, svět se točí, Hana hraje, máme pro vás dál ten nejlepší hudební výběr a za okamžik taky polední zprávy, podíváme se, jak to vypadá na olomoucké tržnici, kde probíhá, bo probíhala a ještě bude probíhat rekonstrukce toho asfaltu. No a taky pro vás máme samozřejmě novinky z fotbalového mistrovství světa. Vlastně je to pozvánka na zítřejší zápas. A po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Na Hana jedeme dál, zprávy jsou tady.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas, dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude, i nadále, víceméně polojasno, místy trochu zvětšená oblačnost a přehánky anebo bouřky by se měly vyskytnout opravdu jen ojediněle, a to zejména na severovýchodě. Dneska odpoledne se teploty vyšplhají k letním 25 stupňům, zítra na Moravě naměříme 27. A stále připomínáme, že vlna veder má kulminovat v pátek a o víkendu, kdy nás čekají tropické třicítky.
4: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
0: Zdravíme, je tu naše blesková poletní doprava. Policejní hlídku nám hlásíte v Olomouci na Brněnské. Máme hlášenou taky nehodu v Prostějově na Olomoucké. Je to srážka dvou osobáků, na místě jsou hasiči. A bouráme taky v Rapotíně, i tady jsou dvě auta v sobě, na Šumperské směr Sobotín. Silnice je tu dočasně uzavřená a i tady jsou záchranáři. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: alkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu. Teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Právě jste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna. Dostane tě do hry.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si kolo.

0: už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Máme středu 17. června a svátek slaví Adolf a Adina. K narozeninám připíjíme tenisové legendě Venus Williams i zpěvákovi jménem Barry Manilow. Ten má krásných 83 let. V našem kraji slaví také Radim Kašpar, ředitel okresní hospodářské komory Olomouc. A navíc dnešek voní po skořici a po jablkách. Je den jablečného štrůdlu. Pochutnejte si na našem hudebním menu, které vám s láskou servírujeme celý den. Je středa 17. června.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
3: Nebojte se.
2: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
9: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůně čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
10: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
11: Slyším Tatart nákupy?
10: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte jak pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
11: To je mazec.
10: Tatart, opravdový elektrospecialista.
12: Haspo 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. Haspo 2026, 20. června, Pochoř.
0: Rádio Haná.
13: Nejlepší hudba.

0: nejlepší hudební výběr a za okamžik taky další aktuální zprávy, novinky ze Štarnova na Olomoucku, z Prostějova nebo z Rychlíku. Zkrátka dobře, jsme vaše regionální jednička a nahané po 13. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Určitě dáme Roxety. Bude taky Sabrina Karina.

0: Začínají zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit prioritní opravy památky, jako je sanace zdiva nebo obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Prostějov řeší netradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních hokejových klubů ve třetí nejvyšší soutěži. Vedení města vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město. V Lipníku se chystá velká oprava sídla místních technických služeb v ulici Za Porážkou. Náklady vyjdou na více než 70 milionů korun. Zaměstnanci, kteří se starají o údržbu města, se dočkají modernějšího zázemí. Oprava začne na podzim. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí. Párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit.
1: Sport.
0: Do druhého turnaje Ligy národů vstoupily české volejbalistky porážkou. V Manile se střetly s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa české volejbalistky prohrály 0-3 na sety.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dneska zhruba 25 stupňů, zítra 27. Od pátku po celý víkend pak mají teploty šplhat vysoko nad tropickou třicítku. Jinak červnové noční nebe tento týden nabízí moc pěknou konjunkci půlměsíce a Merkuru a dneska se přidává i Jupiter. Nejlepší čas na sledování je 30 až 60 minut po západu slunce a ještě poradíme, kam se dívat. Mělo by to být nízko směrem k západnímu obzoru.
3: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, v Holici, na Sladkovského, nebo taky v ulici na Vozovce. Jak je křižovatka s Ferstrovou? Pozor, v Olomouci taky bouráme, a to na Pražské. A ještě připomínáme, že nehoda dvou aut se dořešuje v Rapotíně, na Šumperské, směr Sobotín. Silnice je tady dočasně uzavřená. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I ve středu odpoledne. Hudební novinka Rádia Hana.
1: Právě teď.
0: Právě teď.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Hana.

0: což je v podstatě ta největší bžunda. Hlavně, když tož bluňkne. No a aspoň se schladíme v tom vedru o víkendu. To se bude docela hodit i na holešovské regatě. Za chvilku OMD anebo Sabrina Carpenter, takže jedeme dál.
1: Jsme Rádio Hana. Hezké odpoledne.

0: 3. června. Kaufland.
1: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér.

0: sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
2: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
3: Zavratné megaslevy!
4: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 000 korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílů.

0: Policejní hlídka aktuálně v Olomouci Holici, na Sladkovského a nebo taky ve Slavoníně, na křižovatce Jižní a Zolova. Tak dobře dojeďte, bez nehod a bez pokut.
1: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
2: Rádio Hana.

0: Dokonalá hudební symfonie tady u nás na Hané. Přejeme hezké odpoledne. Zítra touhle dobou představíme filmové premiéry tohoto týdne. To je taková klasika. No a dneska zjistíme, jaké to je, když na Hané na léto vyhrajete klimatizaci za 33 tisíc. Ano, i tuhletu soutěž jsme tady v červnu měli.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
3: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel. Takže jsem se snažil si dovolat.
2: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
3: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
2: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
3: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
2: Jak jste je o tom informovali, jak na to reagovali?
3: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
2: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
3: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
2: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
3: Na shledanou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
7: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
8: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
9: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké.

0: Více na Facebooku Kultura Přerov.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
6: Rádio Hana.

0: Nahané Mandraže, nahané za chvilku, další odpolední zprávy, v nich mimo jiné představíme nový strojírenský obor v Olomouci a bude vlastně i pozvánka na novou sezónu do Městského divadla v Prostějově. Za okamžik si povíme víc a po 14. hodině nahané.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude velmi letní a velmi pohodový Mikael.
2: A tak zpívám si moc a rád.
0: Dáme si taky Simply Red. Nebo zpěvačku Pink. Přejeme krásný poslech, ať už jste s námi kdekoliv. Zprávy jsou tady.
3: Bude 14 hodin.
1: Hezké odpoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Éra velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí.
3: Sport.
4: Vítězný start českých softbalistek na mistrovství světa v Praze. Porazili na úvod v základní fázi Kubu 8-0. Tým se drží v boji o jedno ze dvou postupových míst do finálové části. Naše softbalové reprezentantky ještě dnes hrají od 19 hodin s Itálií.
3: Počasí.
0: Víme, jak bude, i nadále většinou polojasno, opravdu jen ojedinělé. Čekáme přehánky anebo bouřky, a to zejména na severovýchodě našeho regionu. Jinak dneska už naměříme letních 25 stupňů, zítra opět hned od rána nasadí úsměv sluníčko a odpoledne bude 27 a stále platí, že v pátek a o víkendu tady budeme mít tropické třicítky.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
3: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci ve Slavoníně na křižovatce Jižní Zolova, taky na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova anebo v Šumperku na ulici Žerotínova. A na Šumpersku máme taky hlášenou nehodu. Je to konkrétně v Bludově na Lázeňské. Teď tady máme silnější provoz po havárii nákladňáku s osobákem. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana.

Skyline, Xindl X nebo Red Zed a spousta dalších. Mimochodem program doplní teď o víkendu taky energická kapela Koblížci. A tu my pro vás máme i příští pátek 26. června.

0: a bude u toho i Rádio Hana. Moc se na to těšíme. Za malou chvilku Benson Boone, hrajeme si dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
5: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov, místo, kde to žije.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Jahody, jahody.
9: Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
10: Velká Morava Fest Přerov 2026. Jenom teď a jenom do začátku festivalu. Vstupenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica.
11: A my budeme tancovat, až do samého rána.
10: Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí. Kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
12: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
13: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: Ekokom.
15: Tady je Rádio Hana.

0: Je to prý velká holka z velkého světa, tak tohle to zpívá Emilia ze Švédska. Hrajeme si nejlepší hudební výběr a tohle je vlastně jeden z jejich nejslavnějších songů. Za chvilku Taylor Swift. Vrčíme dál a zjistíme, co zásadního se bude dít na Šumpersku anebo taky na Olomoucku.
1: O čem se píše?
0: Už se to blíží, Olomouc ožije. Ano, stovky umělců míří do centra a tím pádem dojde taky k omezení dopravy. Takže kudy projedeme, nebo respektive neprojedeme, tak o tom píše třeba taky Report.cz. Jak bude celkově vypadat léto na Olomoucku, kdy oficiálně začínají prázdniny a jaké nás v červnu a v červenci čekají festivaly, tak to najdeme přehledně na Olomouc.cz. A zdravíme taky na Šumpersko. Hudba bez hranic opět rozezní Dolní Studénky. Tenhle ten festival nabídne například dechové orchestry, ale taky pokáče. Další informace pro nás má šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
6: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
7: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
8: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
7: Si děláš kozy.
8: A kde to Milwaukee mají? Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
9: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
10: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
11: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Městy s náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si

Poslouchejte dál Rádio Hana. Ve zprávách zjistíme, že v Oničově budeme opravovat autobusové nádraží, anebo že v Přerově na Gimplu budeme slavit. A po 15. hodině na Hané. Hit za hit.

0: Jdeme na zprávy. Změny v cestování pro cestující v Uničově. V pondělí příští týden začne rekonstrukce autobusového nádraží. Cestující najdou své spoje na náhradních stanovištích. Rekonstrukce má být hotová v září, píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: 75 let od založení slaví Přerovské gymnázium Jana Blahoslava a střední pedagogická škola. Celá škola je plná života a nyní vzdělává 900 žáků. Narozeninové oslavy plánuje na středu 24. června, a to v areálu školy. Z Přerova opět jezdí oblíbený víkendový cyklobus, který cyklisty i s kolem vyveze až na Bumbálku v Beskydech. Spoj k cyklovým letům jezdí každý víkend až do konce září z přerovského autobusového nádraží vždy v 7:30 ráno. Správa železnic varuje před nebezpečnými výzvami na sociálních sítích. Spustila kampaň Gameplay není realita. Ukazuje situace z videoher, které v reálném světě končí tragicky.
2: Nová preventivní kampaň je zaměřená především na mladé lidi, jejich rodiče, ale i řidiče. Hlavním motivem kampaně jsou krátká videa, částečně vytvořená umělou inteligencí, která využívají motiv fiktivních videoher. Ukazují situace, které jsou ve virtuálním světě běžné, ale v reálném prostředí železnice mohou skončit tragicky.
0: Doplnila mluvčí zprávy železnic Nela Eberl-Frýbová.
1: Sport.
0: Odchovanec fotbalové olomoucké Sigmy, obránce Ondřej Zmrzlý, definitivně mění dres a zůstává v Polsku. Jeho úspěšné jarní hostování z pražské Slavie do polského Górniku se totiž proměnilo v trvalý přestup. Už tam má smlouvu.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
3: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani 5 minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech soukromých rádií nás totiž posloucháte nejdéle.
3: Přes 3,5 hodiny.
1: Skláníme se před vámi s obří vděčností.
3: A je to prostě totální balzám na duši.
1: Rádio Haná.
3: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
4: Počasí.
5: Víme, jak bude, i nadále, víceméně polojasno, místy trochu zvětšená oblačnost a přehánky anebo bouřky by se měly vyskytnout opravdu jen ojediněle, a to zejména na severovýchodě. Dneska odpoledne se teploty vyšplhají k letním 25 stupňům, zítra na Moravě naměříme 27. A stále připomínáme, že vlna veder má kulminovat v pátek a o víkendu, kdy nás čekají tropické třicítky.
6: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Doprava.
5: Víme, jak se jezdí tady. Víme, že policejní kontrolu můžeme potkat v Olomouci na Velkomoravské, pod Hotelákem a taky u toho sjezdu na Šantovku. Hlídku nám hlásíte také na Brněnské a nebo na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan. A připomínáme, že nehoda se dořešuje na Šumpersku v Bludově na Lázeňské. Je to havárie nákladňáku s osobákem. Tak šťastnou cestu, ať už máte namířeno kamkoliv.
1: Rádio Haná.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny. Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10.
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Tohle je Rádio Hana.

0: Nahané Donna Lewis, její I Love You Always Forever. Tak nahané rozhodně milujeme ten nejlepší hudební výběr, milujeme pop, milujeme rock, milujeme také elektro. A proč to vlastně zmiňujeme? Protože také letos v těchto kategoriích pro vás máme Radio Talent. A máme tam desítky soutěžících, desítky interpretů, kteří samozřejmě budou usilovat právě o váš hlas, protože hlasování veřejnosti probíhá právě teď, až do konce července. Mrkněte sem na radiotalent.cz, jsme zvědaví, koho vyberete nakonec do finále, protože ten finálový večer a vyhlášení vítězů už má také svůj termín, bude to 9.9. Radiotalent.cz také letos za podpory šumperské kapely Opět a Radeček tady u nás nahané. Tak díky moc, mrkněte na stránky a pošlete svůj hlas, protože rozhodnout můžete třeba právě vy.
1: Rádio Hana,
2: tady to žije.

0: skvělý gurmánský zážitek z bohaté české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Přijďte ochutnat a nakoupit vonavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: super hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů.

0: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Olomoucký report CZ.
9: Pořád se něco děje.
8: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
10: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
9: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tady je Rádio Hanna.

legendární osmdesátky. Na Hané připomínáme, že legendární slovenská kapela Horký žeslíže bude tady u nás na Hané. A k tomu spousta další skvělé rockové muziky, navíc v industriálním, velmi originálním areálu firmy První Hanácká BOV. Ano, bude to

0: fandíme fotbalu, protože sledujeme šampionát 2026.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
2: Mistrovství světa 2026 hostí USA, Kanada a Mexiko.
1: Je to gol!
2: Hraje 48 týmů a obří finále bude v New Yorku. Kdo zvedne nad hlavu ikonický pohár? To podstatné ze 104 zápasů nemusíte složitě hledat. Laďte naše rádio a poslouchejte pravidelný fotbalový infoservis.
3: Jestli si ten fotbal neprosadí, tak si u mě mrtvej muž.
2: Ty nejzajímavější příběhy, výsledky a emoce z Ameriky vám servírujeme každý den přímo do uší.
3: To je jasný.
2: S námi jste ve hře každý den.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava Brněnská 57.

0: Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
1: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
2: Nebojte se.
1: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: do 23. června. Kaufland.
1: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz. Na Lusky.

Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
2: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: Rádio Hana a na našich vlnách Bruno Mars a na našich vlnách doslova do písmene. Taky kolega Štěpán, já tě zdravím, hezké odpoledne.
1: Krásné odpoledne, už doplávat do éteru.
0: Ano, protože já to na tebe prozradím, dneska byla velikánská akce v Kojetíně, co vy tam vlastně děláte, co my tam pořádáme?
1: No tak my to jako nepořádáme úplně, pořádá to Dům dětí a mládeže Kojetín, no a byla tam dneska krásná disciplína, závod na dračích lodí a panečku, ti frčeli, byli to vlastně žáci a žákyně základních škol a místního gymnázia, no a moc jsme si to užili. Počasí vyšlo fantasticky, takže co víc si přát, dračí lodě Kojetín, zdravíme.
0: Takže od nás z rádia Hana vždycky ty komentáře, jak to ty naše dračí lodě zvládají. Hele, víš, co mi to teďka ještě připomnělo? Úplně odbočka. Teď jsem se někde dočetla, že kompletně dobývají svět na fotbalovém mistrovství světa norští Vikingové, kteří prý na tom stadionu jakoby předvádí takové to veslování. A když to dělá třeba půlka stadionu a dělá
1: to něco.
0: Jako úplně stejně, tak si myslím, že to je totální mazec, takže tohle jsou norští Vikingové.
1: Já na to možná ještě navážu, jestli jsi viděla promofocení vůbec vlastně těch fotbalistů na mistrovství světa, oni přímo se vyfotili jako v těch vikingských maskách, takže jedou dobývat, uvidíme, jak to dopadne.
0: A po 16. hodině s kolegou Štěpánem nejlepší hudební výběr.
2: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Bude ale Farben. Už jsme na letní vlně, dáme taky Mirai Summer Love. Nebo Pet Shop Boys. Takže jdeme na to, zprávy, počasí, doprava. Teď je 15.55.

0: Začínají zprávy. Kaple ve Štarnově na Olomoucku nově patří obci. Ta získala od státu bezúplatně pozemek s historickou kaplí Panny Marie Bolestné. Krok umožní obci zahájit prioritní opravy památky, jako je sanace zdiva nebo obnova fresek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Prostějov řeší netradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních hokejových klubů ve třetí nejvyšší soutěži. Vedení města vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město. V Lipníku se chystá velká oprava sídla místních technických služeb v ulici Za Porážkou. Náklady vyjdou na více než 70 milionů korun. Zaměstnanci, kteří se starají o údržbu města, se dočkají modernějšího zázemí. Oprava začne na podzim. Změny u rozvodů v České republice. Ministerstvo spravedlnosti chystá novelu, která má u soudu lépe chránit děti a dát jim hlas a má také zabránit přehlížení domácího násilí. Párům bez nezletilých dětí, které jsou na rozvodu domluvené, se má celý proces výrazně zjednodušit.
1: Sport.
0: Do druhého turnaje Ligy národů vstoupily české volejbalistky porážkou. V Manile se střetly s hvězdným týmem Itálie. Zápas na Filipínách se světovými jedničkami a úřadujícími mistryněmi světa české volejbalistky prohrály 0-3 na sety.
1: Počasí.
2: Víme, jak bude. Na Moravě dneska zhruba 25 stupňů, zítra 27. Od pátku po celý víkend pak mají teploty šplhat vysoko nad tropickou třicítku. Jinak červnové noční nebe tento týden nabízí moc pěknou konjunkci půlměsíce a Merkuru a dneska se přidává i Jupiter. Nejlepší čas na sledování je 30 až 60 minut po západu slunce a ještě poradíme, kam se dívat. Mělo by to být nízko směrem k západnímu obzoru.
3: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Doprava.
2: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hlídku hlásíte v Olomouci na Brněnském a taky na Dobrovského a nebo v Holici na Šlechtitelů. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jde kolem Nemilan a nebo na silnici Šumperk Bratrušov. A pozor, nehodu máme na Uničovsku u Žerotína, jak je ta odbočka na Pňovice. Chodce tady srazil cyklista a na místě jsou záchranáři. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Artbeat.cz Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
11: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

U nás s dobrou náladou za chvíli i Frankie Goes to Hollywood nebo George Ezra a Survivor. No a sledujeme samozřejmě s vámi i fotbalové mistrovství světa. Leo Messi včera nastřílel Alžírsku hat-trick.

0: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
1: Osobně si zafandit na fotbalovém mistrovství světa je zážitek pro všechny fanoušky i pro jejich peněženky a platební karty. Potvrzuje to i server Extra.cz. Jaké jsou nejvyšší ceny na moderních stadionech v přepočtu na naše české koruny? Malá láhev vody kolem 200 korun. Párek v rohlíku za 300 pade. Velké pivko za 400. Hranolky 400 pade. Parkovací místo před staďákem na den pro vaše auto za více než 3 500 korun. A privátní VIP Skybox pro vás a vaše přátele, ten může stát klidně přes 6 mega. Jednoduše fotbal táhne a když se jdete bavit na mistrovství světa, peníze nehrají roli, žijeme jenom jednou.
0: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
2: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.

0: Klasický nápoj 2 litry za 29,90 a Linto Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
5: Mé chuti lahodí jen skrbenské jahodí. Tisíce jahod, které si ve Skrbeni sami pozbíráte a s přáteli vychutnáte. Více na jahodyolomouc.cz.
6: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Pochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Pochoř.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
8: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

0: Jenky za extra zvýhodněnou cenu. 11. července Park Michalov ožije skvělou muzikou. Richard Miller, Kristýna, Michal David, Petr Kolář, Cameron, Marpo a Adam Ďurica. A my budeme tancovat, až do samého rána. Jak říkám, kupte si vstupenku do začátku festivalu za extra zvýhodněnou cenu. To se vyplatí, kupujte ještě dnes. Velká Morava Fest.cz.
1: Radio Hana.

15. hodinou, kdy nemůžeme s jejím dovršením zapomenout samozřejmě taky na další čerstvé informace upečené v naší zprávárně. Už za okamžik budeme mluvit o novém vysokoškolském oboru strojírenství v Olomouci, takže zbystřit by měli všichni studenti a jejich rodiče. No a dotkneme se taky novinek z Prostějovského městského divadla. Po počasí a po dopravě jedeme dál.

0: 12 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Vítejte u zpráv. Strojírenský vysokoškolský obor v Olomouci, Olomoucký kraj a Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava podepsali prohlášení o spolupráci na novém studijním programu Smart Engineering. Výuka by měla začít v akademickém roce 2027-28 a má být nejprve pro 50 studentů. Zázemí pro výuku budoucích inženýrů poskytne Střední průmyslová škola Strojnická. Tento projekt propojí středoškolské a vysokoškolské vzdělání a má za cíl zajistit regionu odborníky a nabídnout studentům kvalitní vzdělání v místě. V novém půjde do nové sezóny Prostějovské městské divadlo. Má nový grafický styl, který se inspiruje secesním Národním domem v Prostějově. Nová podoba grafiky pro dokumenty a plakáty propojuje tradici s moderní institucí. Řidiči a cyklisté v Prostějově na Bezručově náměstí a v ulicích Krapkova a Reslova budou uzavírky, které nás zdrží. Dopravní omezení v ulicích kvůli opravě kanalizace začnou v pondělí a potrvají do 24. července. Éra velmi levných nákupů z asijských e-shopů v Česku a dalších zemích Evropské unie končí. EU totiž od července zavádí clo i na ty nejlevnější balíčky, což může některé zboží zdražit až dvojnásobně. Chce narovnat tržní prostředí. Sport. Vítězný start českých softbalistek na mistrovství světa v Praze. Porazili na úvod v základní fázi Kubu 8-0. Tým se drží v boji o jedno ze dvou postupových míst do finálové části. Naše softbalové reprezentantky ještě dnes hrají od 19 hodin s Itálií.
0: Počasí.

0: ploskami a deštěm.
1: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
0: Doprava. Bourá se na trase Prostějov Hrdivořice. Na křižovatce na Kralice jde o nehodu osobního auta a cyklisty. Na místě je policie, ale dá se to obět. Nehoda je taky mezi Laškovém a Ludéřovém. Tady jde o střed dvou osobáků a i tudy se dostaneme. Policejní hlídka je se 17. hodinou hlášená na D1 na exitu Kojetín. Taky na D640 na exitu Drysice, v Otrokovicích na Objízdné a nebo v Olomouci na Dolní Novosadské. Přejeme vám šťastnou cestu a pohodovou jízdu.
2: Rádio Hana.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: vsadil téměř 1 milion dolarů, zhruba 20 mega na české koruny a poslal to na Španěle. A při kurzu 1,07 by byl čistý zisk zhruba 1 milion a 400 tisíc korun. Ale nakonec z toho zbyly jenom oči pro pláč sázkaře. Na Hané posíláme za chvíli další hity a uslyšíme Imagine Dragons nebo Verunu, tak držte vlnu.
1: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
2: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: www.toyota.cz.eu.
1: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od

0: Vodafone.cz. Vodafone. Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi bídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
0: Ekokom.
2: Rádio Hana.
3: Tady to žije.

17 hodin, 40 minut, tohleto je Blondie, která posílá na rádiu Hana další hit, to je vzpomínka na přelom milénia, hrajeme a bavíme. Na Hané za chvíli pošleme

0: chápají tuhle profesi, srdečně zdravíme. No a víc o dnešním datumu nám poví kolega Lukáš Kobza.
1: Rádio Haná, kalendárium. Rádio Haná, kalendárium.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si

0: dřevo všude, i pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte, není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku.cz.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku.cz.
2: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
3: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
5: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
6: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
7: Nebojte se.
6: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
11: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise večí za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
12: Rádio Hana.

0: 14. hodinou. Zdravíme vás na každou vlnu Prostějovsko, Olomoucko, Přerovsko, Šumpersko i všude jinde. Doufáme, že se máte skvěle, no a zveme na další zprávy. Nový spoj v regionu v rámci letních prázdnin na trase Brno, Karlova Studánka i oprava věže zámku v Hranicích. To a mnohem více před námi a potom se těšíme na další hity.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: No a mezi interprety, které uslyšíme, nebude chybět Kylie Minogue.

0: Teď v 17.57, pojďme na to.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
1: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.
0: 20.58, to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc, naopak zítra sluníčko vyjde ve 4.43.

0: a bousky. Doprava. Bourá se v Olomouci na Ferstrovce, jde o nehodu 3 osobních aut, je to před křižovatkou s ulicí Pražská, ale mělo by to jít obět v pohodě. Nehoda je taky ve Svitavách, na křižovatce ulic Kapitána Nálepky a u stadionu. Taky tady se ale dostaneme na policejní hlídku, potom s 18. hodinou pozor v Drahlově, v Tovačově, v Kroměříži, na Osvoboditelů a taky v Napajedlech na Kvítkovické ulici. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu Světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a Světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny.

0: koupit za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz
7: Rádio Hana. Nejlepší

0: Vaše vzpomínky na 90. léta, I Will Remember a Madonna. I nadále vám budeme hrát tak, jak to máme rádi, na ostří nože a Eva Farná, za malou chvíli taky Linkin Park anebo Lisa Stansfield. Ale ještě než se do toho dáme, tak se ohlédneme za jednou takovou super výhrou. Nedávno jste u nás mohli vyhrát super klimatizaci v hodnotě přes 30 tisíc, no a my máme na drátě vítěze této soutěže.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Do rady nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
3: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, takže jsem se snažil si dovolat.
2: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
3: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
2: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
3: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
2: Jak jste je o tom informoval, jak na to reagovali?
3: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, máte už zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
2: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si, ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
3: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo, je to jenom o štěstí.
2: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
3: Děkuji, nashledanou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z Horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host Horký žeslíže. Artbeat 18. června. Industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
6: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
7: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A kapsičky pro kočky Felix, 44 kusů, s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
12: Hon. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Tohle je Radio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí.
1: Jaká předpověď je hlášená pro náš region na čtvrtek? Bude skoro jasno až polojasno, zejména na horách čekáme výjimečně dešťové přehánky. Nejvyšší teploty

0: jiné, taky déšť a bouřky.
1: Svět kolem nás se zbláznil.
2: Všichni někam spěchají a u ničeho nevydrží ani pět minut.
1: Na rádiu Haná se ale čas tak trochu příjemně zastavil. Ze všech

0: na duši.
1: Rádio Haná.
0: Vaše nejdelší pohodička v éteru.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď si jdu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,

0: taktiky,
1: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
1: a taky Itálie.
0: Italské léto na rádiu Hana, to jsou
1: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
2: Ciao, bella.
0: Poslouchejte,
1: hrajte
0: a vy.

0: události,
1: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát,
0: italské léto,
1: procházka pamětí.
0: Tři velké důvody,
1: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Rádiu Hana.
1: Krytina Ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
2: Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
4: Přijďte ochutnat a nakoupit voňavé, sladké a šťavnaté čerstvé ovoce přímo od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a dalších exotických zemí. Už tuto sobotu na výstavišti Flora od 9 do 15 hodin. Vstup i ochutnávka zdarma. Africké trhy už tuto sobotu na výstavišti Flora v pavilonu A.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature z Promis větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: 30 rokov na scéně Moment Outu Arene.
7: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl, třiďte odpad.
1: Ekokom. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
0: Tady je Radio Hana.

0: Michael Jackson a Shawn Mendes u nás už za chvíli. Ale ještě předtím omrkneme regionální zpravodajské weby Olomouc ožije. Těšíme se na tento festiák, který startuje už zítra.
1: O čem se píše?
2: Už se to blíží. Olomouc ožije. Ano, stovky umělců míří do centra a tím pádem dojde taky k omezení dopravy. Takže kudy projedeme, nebo respektive neprojedeme, tak o tom píše třeba taky Report.cz. Jak bude celkově vypadat léto na Olomoucku, kdy oficiálně začínají prázdniny a jaké nás v červnu a v červenci čekají festivaly, tak to najdeme přehledně na Olomouc.cz. A zdravíme taky na Šumpersko. Hudba bez hranic opět rozezní Dolní Studénky. Tenhle ten festival nabídne například dechové orchestry, ale taky pokáče. Další informace pro nás má Šumperský rej.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Víme, o čem se píše. Rádio Haná.
3: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
4: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pack za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10. 6.

0: taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Jsme Rádio Haná.
3: Hezký večer.

8, to jsou ty největší osmdesátkové hity za sebou až do 21. hodiny. Budou Bad Boys Blue, zaspívá Mike Oldfield, ale taky například Fancy a nebo Jennifer Rush, tak určitě držte vlnu. Užívejte si s námi středeční večer, no a my vám posíláme další osmdesátkový song, tentokrát Cutting Crew a I Just Died in Your Arms. Nahané.

0: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
1: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
4: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
5: Radio Hana.
6: Nejlepší

Víte, že žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební výběr každý.

narazíme na další 90kové pecky a interprety Queenie, Michael Bolton, Roxette a nebo Skutři, Dario G, Celine Dion a Ace of Base. Tak to a mnohem více je dnešní program 90ky v 9 na rádiu Hana. Pokračují. No a jako další George Michael a jeho Freedom.

0: 30 rokov na scéne No Name Outu Arene.
1: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Rádio Haná.
4: Milujeme devadesátky.

0: Partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Radio Hana. Partner.

0: nejlepší hudební výběr. Rádio Haná. Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Promiň, Fabrici.
2: Ke promiň, vama fan kula. Saděl jsi všechny peníze.
1: Je mi to, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, full house hoši!

jsi malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: postavila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne s 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: Rádio Hana.
1: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus, kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: červnové novinky Rádia Haná.
1: Udělal to parádě, pojď synu!
0: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
2: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
1: Je to gól!
0: Výsledky,
2: komentáře,
0: statistiky,
2: zajímavosti.
0: Červený je měsícem fotbalu
2: a taky Itálie.
0: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
2: největší italské megahity
0: a soutěže o ceny.
3: Ciao bello.
0: Poslouchejte,
2: hrajte
0: a vyhrajte.
2: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
0: Poslouchejte mezi 9 a 10
2: Procházku pamětí.
0: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
2: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
0: Italské léto.
2: Procházka pamětí.
0: 3 velké důvody,
2: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
0: Takové jsou červnové novinky Rádia Haná.
4: Rádio Haná.
5: Přejeme středu na jedničku.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Do rádia nám dorazil zajímavý host a je to Pavel z Olomouce, potažmo tedy z Chomoutova. Před několika dny vyhrál naši velkou soutěž klimatizaci za 33 tisíc korun. Pavle, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kudy vedla cesta k naší soutěži? Jak jste se o tom dozvěděl, že rozdáváme klimatizaci za 33 tisíc?
2: Tak já každý den poslouchám vaše rádio, takže buď v práci nebo v autě, takže tam jsem to slyšel, tak jsem se snažil si dovolat.
1: Pojďme si zrekapitulovat, jak to probíhalo. Od pondělka do čtvrtka jsme v rámci téhleté soutěže hledali 4 kvalifikující se finalisty, kteří si to rozdali ve velkém finále v pátek. Jaký byl váš způsob na to se v pátek po zaznění toho signálu dovolat jako první? Jak jste se na to chystal, nebo to byla náhoda?
2: Poslouchal jsem to na klasickém rádiu, protože v aplikaci je to vždycky zpožděný o něco málo. Takže jsem pozorně poslouchal a jakmile se ozval slovo teď, tak jsem vytáčel, no.
1: Vy se tu klimatizaci nenecháte. Pro koho bude?
2: Je to pro rodiče, protože jsou starší a vlastně jak jsou ty vedra, tak blbě to snáší, tak proto jsem se rozhodl to pro ně vyhrát.
1: Jak jste je o tom informovali, jak na to reagovali?
2: No, řekl jsem jim, že budou mít klimatizaci, tak nejdřív říkali, že jí nechtějí, že nic nechcou platit. Říkám, Mateu, zadarmo. Vyhrál jsem to. První otázka byla, kde jsem sázel. Jsem vlastně řekl, že jsem poslouchal a vyhrál jsem to, no, tak jsou rádi.
1: A závěrečná otázka, co byste doporučil taky všem, kteří by chtěli soutěžit a říkají si ne, to já prostě v životě nemůžu nic vyhrát. Jaká je vaše rada?
2: Poslouchat, zkoušet to. No, pokaždé to nevyjde, ale mně už to několikrát vyšlo. Je to jenom o štěstí.
1: Pavel z Olomouce, potažmo z Chomoutova, už si tady u nás přebral onen voucher na klimatizaci za 33 tisíc korun. Teď se na něj díváme a klimatizace už je na cestě. Pavle, gratulujeme a děkujeme, že posloucháte.
2: Na shledanou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Červnové novinky Rádia Haná.
4: Udělal to parádě, pojď synu!
3: Po 20 letech jsme zpátky na mistrovství světa ve fotbale.
5: A Rádio Haná bude u každé fotbalové emoce.
4: Je to gól!
3: Výsledky,
5: komentáře,
3: statistiky,
5: zajímavosti.
3: Červený je měsícem fotbalu.
5: A taky Itálie.
3: Italské léto na Rádiu Haná, to jsou
5: největší italské megahity
3: a soutěže o ceny.
6: Ciao, bello.
3: Poslouchejte,
5: hrajte
3: a vyhrajte.
5: Navíc každé všední dopoledne u nás tiká stroj času.
3: Poslouchejte mezi 9 a 10
5: Procházku pamětí.
3: Hádejte rok a vzpomínejte na události,
5: které tehdy hýbaly světem. Fotbalový šampionát.
3: Italské léto.
5: Procházka pamětí.
3: 3 velké důvody,
5: proč si Rádio Haná pustit ještě o něco hlasitěji.
3: Takové jsou červnové novinky Rádio.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníku nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
1: Počasí.

taky déšť a bouřky. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Víte, že chirurgové operují přesněji, poslouchají-li při operaci svou oblíbenou muziku? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.
2: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

zoufal vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstím asi za štěstí.

Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna, kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.

sequence starts in 10 seconds.